0: ojca.
1: Oskar Cims, tu serbskim rozvosu. Nedam je pečo džin a 20. Serbsce nabuknič, to možeš mjestem na šelakore vašnje, hač online, abo ve vúčbe, v šuli, hač večerny kurs, abo jako domojnik cel intenzívne viacere mjesace prajuje noš projekt Zari. A tola je šuže trebna pšičina, kýž vabi neko na to, za to serbšinu se prisvojič. Nekotrych takých modosných sučera predstajli, modežo mi rádia zatkuli, a ich pozadky bychu celé šelake. Beno Rece z Budyšina napríklad povedaše tole.
2: Hej, ja dobiu šon preč, so ja sem tun vúčba, abo serbse v šuli kus vostudve namakal. Moja najväčša motivácia serbse zrozumieť, abo kus rečeť, je bo, so ja sem pri Kopajnce v Krušicach, a pri tým je mi najbolej pomal, tež sú šice ze mnou serbse rečeli.
1: No, je to však otevorí dúrie za veľa viac, tak menejšie čera tiež Anabel Mertenec z Budyšina.
3: Hej, som z Božuna, zo som ja tu rič a tú kultúru zeznať smýva, tak nauknič smýva a zo som ja in Božel na tom buč. A dla to, co ja so o to starať, zo so to žerži, zo ja to dan naložujú, zo ja moje krúji mama, ja som ti tak džakuna, za ja moje přečelo mám, kýž ja žno litadúr mám, zo skotrým šúžia z hapsy ričiť.
1: A taký přečeský krú, kotrým sú Serbia je, hústo de tež pošulí pričina, zo so dále Serbuje. Bola Line Kernec, bieše to rozsudne, zo nitko tak dere serbsce reči, kaj še večer ve vusevanju přeradživa.
4: Hej, pala me pito, bitu tun dyk, eigentlich hakens džiša z mojim pšeče kirjanom z Romane pšišva, hej, tam se me bon započinova z ním krok po kroku kusku jad serbsce raj rečet.
1: No vidíš, z domom pak, tam ty šišče přivukne, je dále prajva, připodla patakým se serbšinu ještě přisvojí. Tež, když se litador šulí serbšinu vukne, je drode taky vokom mík trebne, co se rozhodíš, reč tež živé navožovač. Čera v Mordežome rádia zatkuli su serbských modostných predstavili, kýsu serbsce hakle navuknili.

0: To je kajž dovol za dušu ročo do domizny. Što je nového ve Łužicy je na pošešćich.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Grojlich.
2: 48-letný Mirko Domáška ze serbských Pázlic je jako vesnanost a nebelčanskeje gmene vuzvolené. Gmenský vulbny vúbjak je čera připonil zjavnie v obkručiu nakvilný vúsledk, co je Domáška při vulbách nedželu jace hač povecu od datých vosov dostal. Dokladne docpie v tutým druhým kole 1,74%. 5,7% vulbok manech by so v obdžilivo. Budijski okres chce muzej zapadnije Łužice kamencu do hinajšeho nošerstva votedač zobelutoval. Kež rekne přirjadnica krajneho rade Romy Reinešova, nevoznamenja tole, zo cedža muzej zaurieč, ale zo cedža nového nošerja namakač a muzej ve hinajšej konstelaciji zdžaržeč. Je treba muzej zapadnije Łužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milionov euro njemu v okres zvesć. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvaušky je svoj mandat ve budijskim okresnym semiku starobnych przyczyn dla złożył. Okresny semik prostwie čera przywosowaše. Jeho nasledník Tobias Lipšner ma tež ve dživovej skupinie za serbske naležnosť česobu skutkovač. Čera ve semiku predstajena analýza stacionárneho strohotnického zastarania ve serbskim sedlenským rúme v okresa přinže kúsledke, so serbske ľudnosti přes tukvilnú struktúru koronio žana škoda nenastane. Tež po zaureniu kamenskeje porodneje stacie so serbski sedlenský rum dosť zastahuje. Nova vyša šula v Barče má v novembre dotvarena byč. Přečanu pak hakle klietu v zimských prozninách z Malešec do Barta. Kajž budijski krajnoradny zariad informuje, tvária hač do apríla tež išče na vonkonym areálu. Dla zastatku v tvarským vodbiehu budže projekt niedže 400 000 euro droši hač plánované, tu kvílu líča s 18,5 miliónami. Nový šulský komplex s fachovými kabinetami a jedžarniu nastáva na ležnosť či niedeše je základné šule v Barče a zmeje miestno za 333 šulariov. Serbská rejovanská skupina Smerdžaca cesok letu do Austrálskeje podač. Tamnejšie tovarstvo Wendish Heritage Society je skupinu na svoj týdžen serbskeje kultúre přeprosilo, kotrež bude k letu v oktobre. Zjazkové předsedstvo domoviny je zajšve piatku obzanknoval, zo jezbu podpiruje a skupinu deleguje. Každú domovina zdžili môže s tým maximálne 23 000 euro za vúdavky za transport spiechovač. To bych opowieść, jakiś namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmijemy za so dojszto słońca, w osobie wod przyponia, w ostanie sucho przy 21 do 25 stopniach.
3: Na droch beží šitko, kajž skázané, vyskáče, že ne tu neuladám, tuž vám dobu a vystu jizbu. Cimenčine, bo na po šeštich je, a jeli tola ještě papuču, nešto uladače. Myslíte na nás zazvonče rade, abo zdičte nám to tež přes četovú funkciu našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: A to je skupina Astronaut, Vútroba Bier, Milan a Jakub, šiemoj, dobrý start. Do džensnišie je vútore.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Spodziune, što svyša moje małe ludka cevuši. Mysla si přeco, zo ludžo noce spia, ale tu v hudžnej šuli scyva čišo neje. Piščoky klinča, husle brinča. Trompete trubia. Možno ne, ludkaj, abo?
1: Snano, su šeje budžaki šulorju, dženca vopak klinkali.
0: Šitke naraz, študa je jih zakuzval.
1: Ale čeodla hevak su šulorjo hudžbne šuli a piskaja.
0: Hajdokeš, co mesačk tak rejne svieči a vezde so krásne frinkola. Ach, mato, nesme tola bajce. A što je listva džiči ne piskaja?
2: Ty meniš v hudžbne šuli šeri?
0: Nenju, za mili raz poladač, zvodkel so zvuki instrumentu beru.
2: Nije, nije, psej skobanec, dži sam, ja vostanu džiš sem.
1: Ale mato, smic jo, što milo se nam stač. Krobve ludk, šako ma jenoš pred čvojekom strach, nic pred čerenjom, pojtaj.
0: Pravje, mi se zda, za njej su durje tam pritko napravo cele začinene, přes malou škálu bu měli z najmenšího raz pokoknout. Haj, pojtaj!
1: Lale, lale,
0: čakaj!
1: Lale! Jedbu, vidítaj nešto?
2: Pěs, svět, těžko, juro!
0: Mato, nabok! Znito na raz tvou čapku z vojčky! Je jedla ničo nevidžu. Aua!
1: Ale čehodla je tu celé čma. Jenož mała čarvená svica so na kamore sviči.
0: Nie! Tam on zaso je, náš brúčk v małej klitce.
1: Máš pravie. Ta boxa, to je zaso boxa z hudžbu. Žane šerenie, mato.
2: Oj, ja sem si hač do konca myslil, co tu dječi zvučuja. Zapališka.
0: Tu ta technika čvojeku. Zopak mestem stajne zaso zanos vodža.

Tak su ľudžo policiu informovali, že by kolesovarka nimale do vopkadneje tafle zajeva, vukopa so, že by ju neznači na Stauffenbergove jacore vopkadne tafle tak zezibuvali, že hač na kolesovarski puč sahu. Policia přepetuje dla strašného zapšimnenia do vopkada. V Budišine sú vobedlere okonc týdženia v strohotnej studni policiu zazvonili, dokiaľ špichu neznáte ju ve kostýmach v obkečbovali, kiž mieš taj pozdáču tež nož a bejsbolovú heju sobu. Stajdre tež žonie rozvoj. Polícia je přijeva, ale nemôžeš nikojac v blízkosti namakač. Skečný pak na to, zo neje také nešto jenož voráka ostvo, ale kvostajomne neskutk. A v Krušvice při ranice je policia bus kontrolovala, šofér ze Senegala nemieše pak trebnú jezdnú dovolnosť za bus, tuž nejesmiu s ním dalejč.

0: Šest minčinov po naposledniche a na delno serbskih sach. Su so tydžne dlho serbske žňove navožky hajli vo sebie vapanie kokota. A zašu sobotu by potom zakončenie atiš. Verš k tak menovane Super Kokot, to reka, bokovach su so letuši kráľojo jednotlivých so mesobu vubičovali. Zariadova Super Kokota bie domovická župa Delňa Vúžica a reportážu Delňo serbského rozhlasa na netko Monika Gerdesová Zima.
1: Mes přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My sme ho ako celé byro domoviny od župy a také od regionálneho byroa. To je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starať vo zastaranie tých žočov.
1: Stará so vo holce, vo ich zastaranie. Svedžinská vúka so pomavu pelni. Při informacijskim stenišču projekta intenzívneho vúknenia delnio serbsčiny Zoria tam je Gregor Večorek se svojimi šularemi.
3: Viele ved našich zoriakov nie sú išči to vapanie kokota vyžili a ľatok vení, kde je to také vyžišť.
1: Žice jechario se svojimi kráľonami sú so miestem zády jechanišča zromačili. Přes vúlosovanie je so postajú sled a vodbie za tých 21 jechariu.
4: Mese Gron Johanna, ja som z Škodova. A ten karal, jo Tim. Ja som ulosuwawa, jaden.
1: S tým ste Johanna a Tim prini. Ča kralo sich kralonami na jechaniščo převoda skupina na und. Jeden za druhým přes rota jecha a so publikumi pokaza. V ubiđovanju jechariovo titul Super Krala, tyž tutej mody žonje z Mosta a z Drejc přiladujete.
5: Ja som přece za to, až teke nekota do sys, sú raz narieže, kenž do toho nie sú mieli Super Kokot.
6: Vidím tak, viede drastve o šakurak drastve ze šakurakých sú.
1: Fenojo jechariu pohonjuja. Napiatosť stupa, tak nekotre jecha je hižovo uhona čahoš či miu, ale... Bez úspecha. Jecha je popadnú jenož rebeň vôve, ale potom. Filip Kissel z Popojc je honáčej, kokotej, vôvu votornú. Vún Bielica prvný král od Muškojc dvora Smogoriovie a netko je letuší Super král. Jednačel domoviny Markus Koncos so veselí.
7: Mužce, ste so dobili ze svojim retarom toga zupatak, to je jana familia, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, také to retovanie vokovac, te su si to napšaudu raz zaslúžili.
1: Mužce, svojba hižo leta dlho tute naložky pestuje, tež jechanie vokovac, potakým vo vosušk, te su si to zaslúžili praji. Netko mati so išče kšidle kokota popadneč. Při tutem čopvem viedre pak sú jechario a konie hižo vúčapane. Tuž, drbia kšidle narisnúč. To šo nie je lohko, tuž to jechario so vopsunie, abo z konia padne. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý král je Lorenz Paulik z Mosta a cečí Tim Grundke ze Škodova. Jechario a konie vúpešené s viencami, dáža so fotografovať a horže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinskú modžinu, je spokojom.
8: Všetko jo derje klapovala, nejo se nic stalo, niekutáre sú padnuli, ale to je okej, nic šlimné.
0: Oj, to by reportáža vo Super Kokoče kunstyženia v Bokovách. Reportážu dinoserbských kolegov je Monika Gerdesová Zimová. 6 hodin 40 je. To je skupina Janka Hanka.

do Ribovič. Name tu je Susan Himplova. Ja mam namet, či odla nič snudom tiež karte placa dženca. Seniorowy Szkot, dżęca dwiemaj panczycach kukowet i sznuaczko jasu wutrobne witani, dżęca dwiemaj pola Karstena na seniorowy Szkot. Aber tež grillovač, dženca panči konecach šunove sa grilluje, DZA, Nímsky centrum za astrofyziku, přeprosšuje na dobru kobasku a rozmavu, a to při tovarstvom dome dženca konecach vod popodňu pečich čakaja tam, kaž prajene, s dobrej kobasku a zajímavými rozmovami. Dvigminske rade mam po skitku, rada halštruske holi, so zetka dženca večer šestšich tamniši, gminske sidorni, a to runja dženca, zato pak večer sedemich, so gminske posedženje po vulbach vjesnenosti v Nebelčicach zaji, zajmce su vutrobne vitani. Hač do jucišeho moža so kšižerio za putnikovanje do Roma přizivič. Klietu od soboty do soboty od prenie mie do 8 mie je to plánované a prošu přizivče so přes stronu katolského posova tam namakače dalše informácie a to hač do jucišeho. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprosi zajímce na kreativnu dživaničku nazemske vince Vič a Vudebič a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu juce doponia vo dživečich do jednáčich a ešte raz večer vo češčich do osmich poplatk 25 € nic zabuč a so dženca biudnia za vone kurs přizibič.

0: Frizijske zinki tu srpskim razvosu šest čađin. Šest a postaje.
1: Voči, so dženca rano reči. A što čitame v novinách?
2: Učerski dorost za povovanski štart v Horní Vúžice zdobeč je Češko. Sakske novine predstaja mladí vúčerce, kiž ste so vedomé za region rozsúdživoj. Absolvujete svoje referendárstvo na šulomaj Bivy Vodže a Mužakove. Pokáže taj z regiona a ste cíloj so po studiu naúročič. Vieste pak, a to ste tej šule novinám prajvoj, zo ste s tým vopravže vúzače. Nímali nichtu ze študentov vúčerstva C do Horní Vúžice a hun je vokovo bivije vode, je vo sebe Češko dorost namakač. Industriový park ve Čorni Pumpe chce dále rost, vo tým písa Lausitzer Rundschau. Nedávno drebie producent batarijo svoje plány za novú fabriku Cofnov, tež vodžíku a milinárnia nepšinže kaž plánovaná, a tola cedža dalšie ploniny za zasiedlenie industrie na areálu při Saksko-Braniborskej hranice Vodkrič. Kaž praje miešanostka Grotka novinám, maja tu chvíľu 7 projektov nových firmov abo rozšírenia dotalných nablíč. Yeah.

sedam hodin, 8 na čeje. Haj, a to mam novinku z našeje Vúžice, šož droji nastupa a štyri nás mi Drežďane tunel pod Limasom. Tun je najprv raz krotka zaurene, tam předseda so votevria a daja auta ježič přes ňu, dokud so tam vopkat kopi, a kojže z nás však je to navukno, jezdne šuli so nesmieš v tunlu stáč, když so vopkat kopi dla to predetu šranku začinia, tam so romáži kopica, potom si to kopica jednym šunku durichieč, potak im na A4 nasmie Drežďane, tam ište trošku trebače, jeli ište tam popuču.

0: Rene tola jedeš máš zvoty názemie národnina. Chceme nitko ráno tu národninku, národninaku překvapíč.
1: Přejeme zbožo.
0: A to kvata národninský postro, dženca ráno do Mietašec. Kuchnie tam veseli so Kristina Mietašová. Přes národninský kvičel a nadžijomne tyž přes zbožo přeča tu serbským rozvosu k 73. národninám. Viele zboža, božeho žonovania, krutu, struotu a še na lepše. Do mnoho zromadných let s ľubými svojbnými. Ľubí svojbný dále písaja, zo národnináka rade na gitáre raje a se zaspieva, nimo to pleče za cibu svojbu vujkotne čopve nojce, no te budžeme za nekotre mesace zaso trebač. A ľubí svojbný přija, co vo sebe veselo a spokojnosť národnináku Kristinu Mietašovú stajne prevodža, vútrobne gratuluja manželský Jan, syn Tomáš s Anju, džovka Klaudia s Romanom a vo sebe ľubenúčky Štefani, Jakub, Franciska a Josefine. No a vieza chceme tež národninskú stučku zapísať. Najlepé, to nedom džovka Klaudia Mietašová prevoza a zaspieva k 73. národnina mačare Sonne Maja Kšidle. Kristina Mietašová. Mađenca národnine, sme gratulovali tu serbským rozvosu 7 hodín, 21 je.

Sonne, Maja, Kšidle, Klaudia Mitašová, serbským rozvosu, 7 hodin, 5 a 20 je. No a Kšidle, Maja, vezotiš lita dva, a od dženstnišeho v Lipsku.

0: István Kobela je nám zaspíval a to sú naše informácie z našej domizny je na po 8.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: 48-letný Mirko Domaška ze serbských Pázlic je ako vesnanosta nebelčanskej gmeny vuzvolené. Gmenský voľbný vúbierk je včera připonil zjavne v obkručiu na chvíľný vúsledk, so je Domaška pri voľbách nedelu jacač povedcu v otedatech vosov dostal. Dokvadne docpie ve tutým druhým kole 1,74%. 5,70% voľbok manech by sa vobdžilivo. Budyjski okres chce muzej zapadneje v Užice kamencu do hinajšeho nošarstva votedač sobe lutoval. Kež rekne přirjadnica krajného rade Romy Rajnešova nevoznamenia tole, zo cedža muzej zaurieč, ale zo cedža nového nošarja namakač a muzej v hinajšej konstelácii zdžeržeč. Je treba muzej zapadneje v Užice zanirovač. Trebne košte 15 do 20.

Šešt, špona po vosmich jach, dajke to krásne vedro, kajka to zvota názema, babeličo, svunco nám nus voriva a tiž domjaca fotovo dajkova připrava. So veseli. Všako sme lica, hižo telko miliny ze solárnej energie vudobývali, kajž hišče ženie v Nemsky a tomu žu nitko. Kunc septembra hižo rec, respektívne to praj zviazk solárnej energie v Zdjelince, so sme nitko hižo telko produkovali miliny, no, kajž kompletne lito 2025 ze solárnej energie. Tu už večeroša punžela, tak menovane solárne džen, či sme kapacitu zajšvého lita překročili. Příčiny za to nesu jenož nové vo fotovoltaikové plniny, když sú na sič přizamknené, ale tiež veľa slunčných hodinov. A netko niektoré fakty, hádžo čerovšieho smy 90,2 teravatov, alebo teravat hodinov, lepe prajene, solárne energie produkovali, teko kajš cveloňče leto eben, no? A s tým môli 9 kroč vujko miesto Hamburg z milinu přes cveleto zastarač. Jako příklad. 6,3 milionů fotovoltaikových přípravů máme tu kvílu Němské šitky romáže mají kapacitu 133 gigawattů. A je džin a viace, vo sebe rátarjo, se přeco húštíšo, tak jmenované Agri-PV přípravy instaluje. To jsou převidné, také převidné fotovoltaikové platy produkuje miliny a pod ne môža rostliny kaž zvučené rost, doke sú přebídne zvečer dživala. Tež tu dobre povešče za nás v obsvit a vo sebe tež za naše hospodárstvo a za našu přírodu.

Přiš, sedm hodin, dvaja štorce, či je čas za zoraz do proteky pokukněme, što nám dženca do dňa kýva. Dženca so za svoj karty placaja a to přeproša v uminkario na seniorovi škod. Dženca dvimaj v korčmi pančica Kukove, tež nováčkojo sú vútrobne vítani. Dženca dvimaj pola Karstena na seniorovi škod. Na kobasku môžete se dženca do koniec šunova doječ a na dobrú rozmovu tam grilluje dženca DZA. Nímsky centrum za astrofyziku přeprošuje na rozmovu a to při tovarstvujem domie koniecach. Od popodne pečích čakaja tam z dobrý kobasku a rozmovami na vás na zajímcov. Dvě gmenské ráže mám poskytku, ráda halštrovské holi, so dženca zetka, dženca večer šeščích, tamnýšej gmenské sedaní a gmenské posedženie, na tudešče po vůlbách věsnanosti do nebečíc vítaní, dženca večer sedmých, tamnýšej gmenské sedaní. Hač do Jucišeho môža so křížarjo za putnikovanie do Roma přizevič. Kletu to budže od soboty do soboty, od prenie mie do vosmie mie. Tak to planuja a přizeče so prošu přes internetovú stronu katolského posova hišče hač do Jucišeho. Serbske kubanske sredzišćo Lipa Smerdžace přeprošuje zajímco na kreatívnu dživaničku na zemske vince chcete tam bič a debič a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu, jutce dopodnia od 9 do 11 a potom ešte raz večer od 6 do 8. Poplatk 25 euro sobou přiniesť a zaprošu týždenca biodnia za vonny kurs přizebič. Krótko do cibidlky na vosom je.

0: A to je wulke prašenje, kak jara wuskutkuje so zaurenje kamjenskeje porodowe stacije na naš serbski luč. Haj, tako analizu su čera v posedženju v okrezneho semika predstajili, a Katka Pöplec by tam podla, a za nas netko nekotre fakty zima.
1: Predstajenje vôsledkov analýzy k štacionárnemu strowotnískemu zastaraniu budeckým v okresu dživajo na vosebitosće serbského ľudu. Tak rikaše dybku dňového poriada čerovšieho posedženia v okrezneho semika. Predstajuje analýzu dr. Dirk Elmhorst, jednačel poradžovanského předovzača Medikon. Počovala je so tuta analýza na všetké štacionárne zaradnišča serbským sydlenským rumie budeského okresa. Elmhorst je najprve na demografické vúviče v okresu zladoval. Jeho prognóza? Přichodne 10 let môa ľudnosť vo niečo 10% odbierač a rúnočasne bývajú ľudia jasne starší. To zmieni tiež potrebu koruniach. K tomu přinže přeriadovanie z politickej strony, kotraž chce silnejšie ambulantné zastaranie miesto štacionárneho. Tola pri analýze ješe vúrazne tiež vo osobitosti serbského ľudu. Prašenie bie, zastara so serbská ľudnosť přes zaurenie poroduje stácie kamiencu špatnišo? A tu kýva hižo špak. Analýza nepočauje so z príčin falovacích dátov na rieč, ale rýze na docpejomnosť, potekým na logistiku. K tomu Jan Buda, zastupier Serbského volarského zjednočenstva ve okresnom semiku.
2: Nedostat tu tie analýzy je poprom, že je to rýze na statistických líčbách, ve tým sydlenským rúme sa stalo, a nic pod vopkýčbovaniu tutých osobitosťov serbského rečaceho personála v tej klinice a s tým mezo iné osobitosti pozície tu tie kliniky za serbských mačerov a nano.
1: Přepytovali sú studii jeničce, hač docpia ľudžo ze všech koncov přichodnú porodnú stáciu v biehu 40 menšinu. Analýza počahuje sa na sydlenský rum Serbo v budeckým okresu, a to s vúsledkom, tiež porodná stácia kamiencu odpadne, nenastane po tutých kritériách zastaranská džira. Zavěsčenská příražka potekým kamenské porodové stáci nepřistí.
2: Nenča to by nážel přiznat, že taky rozsud, jo, rozsudná ta statistika a tuta líčba, hač jen vybíjí 40 menšin jenom porodnou kliniku docpěje, když jen samodruhý. To v tom páči, že se dopokazoval, že to přes te zaureče kamenské koronie neoborožené, a ničo druhé poprom najprv mal rôze zimné také sprajené neličí. Mm-hmm. Až a dalšie sú veci, ký štatistici tí docela nepředlížia a tam sú vizor tak institúty Češko činí, že budú tak analýzy zcova môžu na základe nekakých ličbú činč.
1: Analýza vopladuje tiež dalšie štacionárne zastaranie vopladajú od porodu v serbským sydlenským rumie v okresa celkone ako dosahace. V osebie Honjo-Vúžijský klinikum a kliniky Vúžijské jezoriny vúľke džile serbského sydlenského rúma zastaraja.
0: Vokriezne semik, strôtnictvo a Serbia, Katka Pöplec, vočerauši predstajeny analýzy ve vonem budeským vokrieznym semiku informovaše. A všetky přinožky namakače so vietež byť dňa potom našej darmatnej app MDR Serbia. 7 hodín postaje 10 menšinou do 8.

Atiš Marek Rejka, sobši druži, interpretam hač dođi večich. Štyri menšine povaz mi je, no a to mam nedam svutku staviznu, kajž mit serbskeho pčovarja za vas přijatovane šitko verči so kovokovo nopave Gerhard. Pěč menšinu nam povaz mi je, Lex Henriksen nás povita do tutije posledneje vusevanskeje hodžine.

0: ste mě vosom hodin 12.
1: Policia z G.
2: Ve Vojarecach su ľudžo policiu informovali, zo by kolesováka nímale do vobkadneje tafle zajeva. Vukopa so, zo bych ju neznačí na Štaufenbergovej jacore vobkadne tafle tak zezibuvali, zo hač na kolesovanský púč sáchu. Polícia přepytuje dla strašného zapšimnenia do vobkada. A blízko bievej vode je so čera poponiu češke nezbožo stavo, pola pechča, Niemce pechan, je vodžaka auta ve Kšivice kontrolu zubiva a do napřečo jeduceho auta zajeva, na to so jeje auto překulí a vostave přírove ležo. Šoférka bu češko zranená, v osobe v tamnem auče so ničo stavo neje. Škodu trochu ja na 24 000 euro.

0: Astemir Napo Dživečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Milan Grojlič.
2: 48-letny Mirko Domaška ze serbskich Bazlic je jako vesnanost a nebelčanskeje gmeny vuzvolene. Gmenský vulbny vúbjerk je čera při poniu zjavne vopkručiu nakvilny vúsliedk, so je Domaška při vulbach nedželu jacač povecu vod datych voso dostal. Dokvadne docpie v tutym druhým kole 1,47%. 5,70% vulbok manach bie so vobdžilivo. Budyjski okres chce Muzej zapadnije Wužice kamiencu do hinajšeho nošerstva votedač zobe lutoval. Kaž rekne přirjadnica krajneho rady Romy Reinešova nevo znamenja tole, so teďa muzej zaurieč, ale so teďa nového nošerja namakač a muzej v hinajšej konstelacii zdržeč. Je treba Muzej zapadnije Wužice zanirovač. Trebne košte 15 do 20 milionov euro nemo v okres zvesč. Serbski okresny radžičel frakcie CDU Alois Mikvaušk je svoj mandat ve budyjskim okresnym semiku starobnych přičin dla zvožiu. Okresny semik prostwie čera přivosovaše. Jeho následnik Tobias Lipšner ma tež ve dživovej skupinie za serbske náležnosť česobu skutkovač. Čera ve semiku predstajena analýza stacionárneho strovotnického zastarania ve serbskim sedlenským rume v okresa přinže k vúsledke, so serbskej ľudnosti přes tú kvilnú strukturu ktorú koroniu žana škoda nenastane. Tež po zaure

0: sedem menšinov po napođe večjih je, a to tež tu nabo tamne praj, kiž se do delnje Vužice dojeđe, a vula da tam serbske žnjove nabožki, kajš napšikvat vapanje kokota, ajajaj, ja so dživam. No haj, zašu sobotu bi potom zakončenje, a tiž veršk voneo serbskeho žnova navožka vapanje kokota, tak mienovane zupokokot. To reka, bokovach sú so letuši kráľojo jednotlivých so miesabu vybudžovali, zaradovo zupokokota by je domovinská župa Delnja Vužica a reportážu Delnjo serbskeho rozvosa Monika Gerdesová zima.
1: Mes přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My sme ho ako celé byro domoviny od župy a také od regionálneho byroa. To je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budú se sobou starať vo zastaranie tých žočov.
1: Stará sa vo holce, vo ich zastaranie. Svedžinská vúka sa pomavu pelní. Při informacijskim stenišću projekta intenzivneho vuknenja delnjo serbsčine Zorja, tam je Gregor Večorek se svojimi šularemi.
3: Vjelje vod našich Zorjako nisu išći to vapanje kokota viželi, a dla tog veni deje to teke vižišt.
1: Žice jeharjo se svojimi kralonami su so mjestem zade jehanišća zromačili. Přes vulosovanje je so postaju sled a vodpije za tých 21 jeharjo.
4: Mese Grone Johanna, ja som ze Škodova. A ten karal, jo tým. Ja som ulosuvava, jaden.
1: S tým ste Johanna a tým prini. Ča kralov s ich kralonami na jehanišťo prevoda skupina na und. Jeden za druhým přes rota jecha a so publikumi pokaza. V ubiđovanju jeharjovo titul Super krala, tiž tutej mody žonje z Mosta a z Drejc přiladujete.
5: Ja som přece za to, až teke nekota do sys, sú raz nareže, kenž do toho nie sú mieli super kokot.
6: Vižim tak viede drastve o, šakurak drastve ze šakurak tých so.
1: Fenojo jeharju pohonjuja. Napiatosť stupa, tak nekotre jechar je hižovo uhona čahoš či miu, ale... Bez úspecha. Jecha je popadnú jenož rebeň vôve, ale potom. Filip Kysl z Popojc je honačej, kokotej, vôvu votornú. Vôn bylica prvný král od Muškojc dvora Smogorjovie a netko je letuši super král. Jednačel domoviny Markus Koincos so veselí.
7: Mužcec ste so dobili ze svojim retajom toga zupatak, to je Jana Famija, ak už leta dvojko sami svoje kokote převiežo, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, také to retovanie vokovac, te su si to napšaudu a zaslúžili.
1: Mužcec svojba hižo leta dlho tute naložky pestuje, tež jechanie vokovac, potakým vo vosušk, te su si to zaslúžili praji. Netko mati so išče kšidle kokota popadneč. Při tutem čopvem viedre pak sú jecharjo a konie hižo vúčapane. Tuž, drbia kšidle nareznúč. To šo nie je lohko, tuž to jecharjo so vopsunie, abo z konia padne. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý král je Lorenz Paulik z Mosta a cíči Tim Grundke ze Škodova. Jecharjo a konie vúpešené s viencami dáža so fotografovať a horže přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinskú modžinu, je spokojom.
8: Všetko jo derje klapovala, nejo se nic stalo, niekotáre sú padnuli, ale to je ok, nic šlimné.
0: Nic o šlimné, to by ok. Reportáža vo Superkoče, Kokoče, Kunstudženia, Bokovách reportážu dino-serbských kolegov je Monika Gerdesová. Za nás zimová 8 hodin, 1 až 40 je.

0: Lest jo za nju domunia. Tam žoš jo familia mame Luize Handrikovej južo doma była. Mama jo pšava serbuka była, tak ako stara mama. Obej z tej pšetce burskej chojživej, rovno tak ako druga starka v čaunice, mama Nana. To serske jo jej do kolebki położone.
1: Například mój stary Nan, vytňok som nevice serskich svojho navuknula, ten jo mi přeci se přašal, kaž som ze šule přišla, no žočko, kaga jo bylo. Zapredka som jomu pen nímsky vytekranila, ale pen som zachopila z ním sarske pejedaš. No a moja stara máš, hota mysčenska, ta jo zase vegen rád sarsku drastvu přigotovala. Ta je byla ta nejglucnejša ženska na tom svěši, kaž jo mnugva za mňo, za kokot abo za kulturnú kupku sarsku drastvu přigotováš. Jaka som samohyši v sarske drastve pijaja chyživa.
0: Tak jo vena se nigaraz dopomniva na vliu familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo miva gromaže ze Soču Adelheid rétne žišece cas, v koterem šio vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kuštu pat a tie obie umie, ta čovnická teke, tam, kde sme v prozinách všetci byli, to serske. To musím jako niž. To ja teke vegen ráda mám a ľubujem a to sú mi na kúšte pať sobu dali. A teke, ako žiši, my sme riedne se grajkali teke, ale my sme se sami také bude tvarili, my nesme taky také grajka niž čo mili, abo taký red, abo pupy, bok vie co. Nie, my sme se dejali sami staráš a sme také vence v natúre, v přírože se grajkali a to je bolo tak redne, musím ja kroniš, jo. Ale my sme také dejali ka pomagaš jožo vytmavek v rolnikarstve. My nesme mieli veliký vršavt, veliku živnosť, dve kroje mi se zdal, jedno kynia, oh jo, tu ľubaš tým zvieretám. Ja som mala jedno kynia, s ktorým som ja také na ľuku jeva a tak, also to je, a sama ešte ako šulske gele.
0: V 8 let jo vena chodživa do šule v Mestče, pozdžej na rozšerjonu vúšu šulu v Hošebosu.
2: My sme byli taká dobrá redonia, 12 gilco a 6 žočo a my sme no až na to predne leto sme kúšte leto v prozninách kromaženi žiť dojeli. A to je bolo tak redne, my sme sa tak dere rozmili.
0: A jeden z tých negajšných uknikov jo bol zagronite za to, až jo pozdžej teke studirovala na serskem pölu.
2: Pin sme mieli teke tak zmakania absolventu pri tej šuli a pin jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tým ja so rabistiku študirovaš. Tam som pen zachopiva či a sedem žasaš. To jo se mi vegen spodoval, myslím koniš. A to nejlepšie pen jo ještě přišlo, dokoliž tínsaska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebykšiva, živaš. A pen sme, my se stavili drugim studijnim leše, sme by jednu ekskursiju mieli u domesta, pen sme teke byli plac Sasnika, a tam jo ten host Adam migronio až ten Willem Bero, ten sas, ten jo kšio na umenk is, a te pita ju nikog. A pen som velipsku, takek ľubek profesora mi ba, šelca, a ten jo se vyto staral, až ja miesto pedagogiky dostaniom přípodla také ukupanie ve žurnalistice a až som smývapen placasnika zachopíš.

0: No ja, my jsme se také Krakowie. Ja som byl uštudovaný žurnalist se všakými nazgonieniami južo. A ona ja přišla ako mladá. Ja, ja měla také svoje ideje. Ale na koncu jsme se všetci byli nikak objadní. Jsme se dojadnali na nikaký kompromis, také což nastupá Ritz, dokudáž ona gájo, také cesto groniva. Ne, při nás by možná cena zgroni, jo. My jsme to tež potom akceptovali a převzeli.
1: Ale malcně jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam Domarkovau, co šukno přiniaso, ta morda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prvnému to, až jo ona přišla ze zjadneje se. Ona je byla vesajnska, jo, der je znala to celé vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je umila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma, teke dobru živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo umila teke druge slovenske rice. Sme mili rozkona s ľužimi z tých krajov, z Českej, z Polskej a tak dále, že ona také byla veľká pomoc.
1: A k pomoci jo byla vena všetci všem kolegám, vesobne Adelheid Daumovej. Z nejú jo vena sejžova viel let v jadnom byruje.
2: Je vytvorená vášňa, je jasové viazem, je ľubosť k serskému spívaniu a serskej kultúrie do cevego, Sty na mňo veľký zašiš ukpove. Se vie, až sme se spriašelevi. Hannelore jo písala po tematice a obšimiešu veľkým dobre artikle. K nešakorakšim témam. Za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi viatný špie. Žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Votneje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego naživava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignuš to, až jo ona zaviadva, až jo ona byla ta prydna redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu má a jo měla přeci kšute stojnišo.
2: Ako křesťanka jo měla mogi raz inakše měnenie, ako jo, ako tenca z hyščině křesťanka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozície, gaž jo bylo treba a jo se přašala za přícinami. Mjase drugim jo stojala na boce tych lúži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: Tom casu pla casnika jo Hannelore Handrikholz teke zavožila s drugimi spivnu kupku dundalia.
3: Dva a vysom žasa všetko to bylo. A to jo k tomu přišlo, dokolaž kornio v tom casu runo dao, ten jo gotovo přestoku ženske cukor. A pynjo šiknu domysta jaden Bernd Lange z Erfurta, ten jo se domysta vyženil. A toko ženska, ta Marlis, jo teke rada spivava a pyn sme se dali tak gromadu a pyn sme zavožili, co sme se da pyš lužimi spivansku kupku.
1: A ten Bernd Lange

0: ludovu štucku Jokubka přebasniła na cest Leopoldovarju. Z tym miestaškom zvezujo most vesebny pomír a vesebnie ma s tym teke Hannelore Handrykolc cyniš.
1: My sme chopili miesesta 4 a 7 žasaš? Jo. Sme my chopili jedno přijašestvo ze s miestaškom Leopoldo. Tam sme byli predne raz přepšosone. Tam jo raz jedna delegácia u Plavokresa bola a te su byli ve mostče teke. A jo, te su se zajmovali za to serske a jo, pen na druge leto sme byli přepšosone tam a pen je to přeci tak švo raz tam, raz ho. A z toho ša let. Sme to kúšte leto, som ja kúšte leto pýtla bola, ak sú te obili, a bol, kaž sme my tam jeli. My ga máme žinca ešte kontakt. Ale tak oficiálne oklite nie sú veci možné. To jo bolo ten sa steke jožo šiško dokuláš. Vopod Hošobus jo mil kontakt, přijašelský kontakt, do Vopoda Košic. A náš Leopoldov, jo lážal blízko Bratislavy. Daloko všetc a za to nie jo dalo žiadne peníze. Po takým. To sme šukno, nic šukno, my sme také z serského boka cesto dostali, pitperu financiálnu také, ale za väčšie žil sme to sami zapošili a pňo bolo ta lepšina ešte pri tom, až my sme bydlili plat tých ľudí tam doma, my nie sme žiadny hotel v Číka vyžili a to u nás také nic, také doma. A to dorozmieše, jo pla, toch ľudí teke šlo s pomocou toho serského.
0: O tom přijašelstvie jo vena teke písala v novém casniku.
2: To jo teke bylo jane obogošenie casnika písaš vo takých kontaktach mňa se slovianskými ľudami.
0: Ale ten casný šéfredaktor Horst Adam jo se dopomnil teke na to, až jo Hannelore vesobne rada písala vo vejsaňskem živeniu.
2: To sú byli tie vesné obrazy.

0: Mega smetenca skužim jasec raz, mili tako sebe bok, tako reportaže z jadne se. A žene z tých vesných obrazu, ako jom napisala, sú také očišane v tých knigovach, tam oni láže naše redne se.
1: Jede let jo bywa Hannelore Handrikolc plan nowego casnika. W tom casu jo wena teke jużo mogi raz żiwała za serski rozgłos. Jadno z tych prednych ustrzywaniu, któreż smy namakali w archiwie, jo z leta 1907 a 1980.
2: Kaž viaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v myslach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam ho rono spiva znate mošenski žince neko, nijo jano za joko ženskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne iz nich přidu svova ze sceveje vúčoby, dokulaš ma velkin vusoku a zagronitu funkciu v rolnikarstve. Jo to Gizla Paulikova, a ona naveduje mošenské prodrústvo za zverjecu produkciu jadnota.
1: Jo to potrejové ústčevanie. Vena jo ale také přece v pětkunejšem serskem programie týme přisuchariam drobné kulturné pokazky porúcova. A na zachopienku leta 1906-1906 jo Jutta Kajzerová ako vietnica dolnoserskej rozgłosovej redakcie přašava lec, co Hannelora zachopíš pla rozgłosa živaš.
3: My sme tencas byli v velike núze. Nesme skoro nikoho veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema z redakcijského asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelora za rozkvost rozsúžila. Ona jo mila te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorúž sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo sa spiešne také zaživalo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nejo ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelora také veľa ľuží znala. A tak jo ona mogla sa darie zaživaš. A to jo také za mňa veľká gluka bola, že Hannelora prišla. Hannelora nejo ten ľuž byl, ktorýž jo sa nejto ako žurnalistka tak dopredka šiščala, ona jo veci za šichim živala a také veľa novým sobuživašerom alebo také lichim veľkým pomagala vosebne, což tu riec nastupa.
1: Ale nic jano v tom páže jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviju veľká gluka a pomoc.
3: Ja nesom mogla s autom ježdžiš, ja som akli krádu pešte to navuknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby sa s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniš, aby ona mi to ešte nevotezova. A to ja sa nám také dare rážilo, ja no jadný raz sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granice popšalom, žož Hannelora také cestu bola a ja také, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na druhu udali, jo, se tam líži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali jež a naraz sme se namakali v mieste Žitava. A co nint? Plen sme tam v centrumi Hannelora, ktorýž jom zmužitná bola, sme tam okolo jezdili, jeden raz sme krotko ustali při polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A pon ešte raz okolo centruma a Češi raz, a pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta pšala granica nento za nás, až sú tam niži 3 kilometra, bo tak, ktorýž sme dejali jež přes Polsku, a potom se vie, bejne kusk sled zase do Varnstorfa, ale bysme se ešte s casom na to otvorenie tej jesarske ústajence přišli. A kaž se ja myslím, až by ja tam sama ve oše bola, neby ja to zavišti. Tam by všetko už mimo bolo, nežli by ja do Varnstorfa přijela.
1: V tých zajžených skoro 25 letách Johanne Loran in to cesto duce bola, aby s mikrofónom zapopatnula to šo, což se stáva při nás ve Serbách. Za aktuálne vece jo v nás zajmovala, ale na vysypne part za šo to, což má cuniš s lejsenskými lúžimi. To jo bylo za ňu přeci to najvážnejšie.
4: Ten kontakt se s tými lúžimi, ak sarsky pejedajú, tak vence na tých sachteke, tokoľaž toga, toga jo náš kraj, naša krajina a to, vod som špedeali u teke rozpšoviš a tým lúžam nieco groniš a to vini teke ráži svyše. My sú se všetci teke te usčovania spytobali, žož sme mogali ven k našim přísvucharjam. To sú byli za mňa te, te nerídnejšie doživenia a nerídnejšie usčovania, myslím, jak roniš. Vycia to bol ve Slipem, kaž jo nekaký svežin tam bol a my sme vytam originálne usčovali.

0: Atelbun, naš přínoskvo, mešta nad Handrikovec Hannelore, naše ľube negajšne kolegyne, a ľube pestro přitikaj špie do mesta, ľube Hannelora.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.

Kaleidoskop Nummer 2 wird Sebastian Elikoske Winkler kompozicija. To čajn je cvojšť ulicu vaš. Žedne je vestudne je minuto je dao konc svěženja na nepilit tvrje v Rúnem. Tam sú svěžili nižilu svoj letne svěžen, či než rednešem vjetrije. Frišne nepilit sklep je obšišio z tamnýho pjaca, to nedajka kúšte raz. Bolsky tykajnc jo se předdao kaž cart, samogetovane kulkovi salát, jo stajo na blidach, ješnica jo langovava až do viacora. Vence sú grali vejsne šalmaje, marše, polky, teke serske, štucky, žiši sú riovali, spívali, drastu sú byli, výžeš. Jo, a pšitek ešpie jo předseda tovaristva Manfred Nickel spomínal na 202. jubilium toho dvera, 206. čase ten národný žen Hanza Nepile a 206. let jo se minulo, ako sú ten dver obvetvorili za zjavnosť. To je bojan svijen. Pšite gešpje pšižo net to pšepšosjenje na pširuce vjeraš k 25. oktobra. Zigačih vetpodnja bužo na nibilic tvrje Kermuša.

0: Möst jo za nju domunia. Tamžož jo familia mame Luize Handrikovie južo doma bila. Mama jo pšava serbuka bila, tak ako stara mama. Obej ste pšetci burske hojživej, rovno tak ako druga starka večavnice, mama Nana. To serske jo jej do kolebki položone.
1: Například my stare Nan, vytňok, som nevice serskech svojho navuknula, den jo mi přeci se přašal, kaž som ze šule přišla. No, žočko, kaka jo bylo. Zapredka som jomu pyn nímsky vytekranila, ale pyn som zachopila z ním sarske pejedaš. No a moja stara máš, hota mysčenska, ta jo zase vegen rád sarsku drastvu přigotovala. Ta je byla ta nejglucnejša ženska na tom svěši, kaž jo mykla za mňo, za kokot abo za kulturnú kupku sarsku drastvu přigotováš. Jaka som samohyši ve sarske drastve pyjaja chyživa.
0: Tak jo vena se nigaraz dopomnila na vliu familie, tak až jo vena po sarski vetrosva. V mestče jo miła gromaže ze Soču Adelheid rejtne žišece cas, v koterem šio vena viele teke sobu dostava za živinje.
2: Moja mama na kuštu pod a tie obie umie, ta čovnická teke, tam, kde sme v prozinách všetci byli, to sarske. To musím ja koniš. To ja teke vegen ráda mám a ľubujem a to sú mi na kúštu pod sobou dali. A teke, ako žiši, my sme riedne sa grajkali teke, ale my sme sa sami také bude tvarili, my nesme taký také grajka niščo mili, abo taký red, abo pupy, bok vie co. Nie, my sme sa dejali sami staráš a sme také vence v natúre, v přírože sa grajkali a to je bolo tak redne, musím ja kroniš, jo. Ale my sme také dejali ga pomagaš južo vytmavek v rolnikarstve. My nesme mili veliký vršavt, veliku žunosť, dve kroje mi se zdal, jedno kynia, o jo, tu ľuboš tým zvieretám. Ja som mala jedno kynia, s ktorým som ja také na ľuku jeva a tak, also to je, a sama ešte ako šulske gele.
0: Vesem let jo vena chodživa do šule v Mestče, pezdžej na rozširjonu vúšu šulu v Hošebusu.
2: My sme byli taká dobrá redonia, 12 šogilco a 6 žočo a my sme no až na to predne leto sme kúšte leto ve prozninách kromaže niže dojeli. A to je bolo tak redne, my sme sa tak dere rozmeli.
0: A jeden z tých negajšných uknikov jo bol zagronite za to, až jo pözdžej teke studirovala na serskem pölu.
2: Pyn sme mieli teke také zmakania absolventu při tej šuli a pyn jo mi ten Hinz Richter, ten jo v Lipsku byl tam a ten jo mi rážil, až tým ja sorabistiku študiroval. Tam som pen zachopiva či a sedem žasaš. To jo, co mi vegen spodoval, myslím, koniš. A to nejlepšie pen jo ešte přišlo, dokoliž ten saska jo dalo jano na ceptaria, to ukupanie. A ako ceptarka nebe kšiva, živaš. A pen sme, mesec to v drugem studijnem leše sme my jednu exkursiu mieli u domesta, pen sme také byli plac Sasnika a tam jo ten host Adam Mikroniu až ten Willem Bero ten Sas, ten jo kšio na umenk isch a te pita junikok. A pen som ve Lipsku takek Lubek profesora mi war Šelca a ten jo se vytos staral až ja miesto pedagogiki dostanjom připodla také ukupanie ve žurnalistice a až som smiva pn placasnika zachopiš.

0: No ja, my sme sa také grakavé. Ja som bym uštudovaný žurnalist se všakými nazgonieniami južo. A ona ja přišla ako mladá. Ja, ja mala také svoje ideje. Ale na koncu sme sa všetci byli nikak objadní. Sme sa dojadnali na nikaký kompromis, také což nastúpa Ritz, dokoláž ona gajo, také cesto groniva. Ne, při nás by môžete cenať z groni, jo. My sme to tež potom akceptirovali a převzeli.
1: Ale malcne jo také ten zásne šéfredaktor Horst Adam domarkoval, co šukno přiniaso, ta morda Hannelore Handrikholz sobu.
0: To je prinemu to, až jo ona přišla ze Sjadneje sy. Ona je bila vesajnska, jo, der je znala to celé vesajnske serbske živinje. To druge jo, až ona jo, der je umila dolnosjarsku ric. Potom ona jo mila, a ma, teke dobru živku za pisanje. A což jo, teke velgin važne, ona jo umila teke druge slovenske rice. Sme mili rozkona z ljudi iz tih krajev, z České, z Polske a tak dále, což je ona také byla veliká pomoc.
1: A k pomoci jo byla vena přeci všem kolegám, vesobně Adelheid Daumovej. Z něj jo vena sejžoba vjeli let v jednom byroje.
2: Je vytvorjena vášňa, je jaso ve vjazem, je ljubosť k serskému zpívaniu a serské kultúry do cevego, ste na mňo veľký zaščíš úkpovi. Se vie, až sme se spriaželivi. Hannelore jo písala po tematice a obšimiešu veľkým dobre artikle, k nešako rakším témam, za kotereš jo dokrátne rešaširovala. Mie jo se to spodobalo, až sme gromáže seživi vjatný špier, žož sme naše přinosky písali a diskutirovali vo aktuálnych nadavkách a čojeniach a votergi teke vo vesobinských viecach. Vot neje som uknula.
1: Pla casnika jo Hannelore teke nieco celo novego nažívava a zaviadva.
0: Vosemne bych še uzvignuš to, až jo ona zaviadva, až jo ona byla ta prvná redaktorka ve casniku, ako jo byla na starosti ten cerkvinský bok ve casniku.
1: To cerkvinské jo jej lážalo veľký na učobie. K tomu ma a jo mila přeci kšute stojnišo.
2: Ako kšestčijanka jo mila mogi raz inakše mienjenje, ako jo, ako tenca z hyščinje kšestčijanka. Hannelore jo přeci svoje stojnišo zastupovala a jo šlo do opozicije, gaž jo bolo treba, a jo se pšašala za přicinami. Mjaze drugim jo stojala na boce tých lúži, ako su dejali ugladla svoju jas opuščiš.
1: V tom casu pla casnika jo Hannelore Handrikholz teke zavožila s drugimi spivnú kupku Dundalia.
3: Dva a vysom žasov še to bolo. A to jo k tomu přišlo, dokoláž korne jo v tom casu rono dal, ten jo gotovo přestavku ženské cukor. A pňo šignú do mesta jeden Bernd Lange ze Erfurta, ten jo se do mesta vyženil. A toko ženská, ta Marlis, jo také rada spívala a pň sme sa dali tak gromadu a pň sme založili, co sme sa dali píš ľužimi spívanskú kupku.
1: A ten Bernd Lange môžu sa šidere doma kovaš na celý cas s Hannelore.
4: Na Hannelore war eigentlich immer der treibende Keil bei uns. Und sie hat ja immer neue Ideen reingebracht, hat Programme, die wir gemacht haben, wir haben ja auch Sketch und sowas gemacht, die hat sie selbst geschrieben, also sie war immer die, die zu vorne weggegangen sind und hat uns immer so dazu gebracht, dass wir dann Sachen gemacht haben, wovon wir aber überhaupt nicht wussten.

0: ludovu štucku Jokubka přebasniła na cest Leopoldovarju. Z tym mestaškom zvezujo most vesebny pomir a vesebnje ma s tym teke Hannelore Handrikolc cyniš.
1: My sme chopili mesesta 4 a 7 žasaš? Jo. Sme my chopili jedno přijašestvo ze mestaškom Leopoldo. Tam sme byli predny raz přepšasone. Tam jo raz jedna delegácia úpla v okresa bola a te su byli ve mestče teke. A jo, te su se zajmovali za to serske a jo, na druge leto sme byli přepšasone tam a pen je to přece tak šlo raz tam, raz ho. A z toho čaša let. Sme to kúšte leto, som ja kúšte leto, pýtla bolo, ak sú te obili, a bol, kaž sme my tam jeli. My ga máme žinca ešte kontakt. Ale tak oficiálne oklite nie sú veci možné, to jo bolo ten zasteke jožo šiško dokuláš. Vopod Hošebus jo mil kontakt, přiješeský kontakt, do Vopoda Košic. A náš Leopoldov, jo lážal blízko Bratislavy. Daloko všetc a za to nie jo dalo žiadne peníze. Po takým. To sme šukno, nic šukno, my sme také ze serského boka cesto dostali, pitpieru financiálnu také, ale za väčšie žil sme to sami zapošili a peňo bolo ta lepšina ešte pri tom, až my sme bydlili pla tých ľudí tam doma, my nie sme žiadny hotel v Utenčíka vyžili a to u nás také nic, také doma. A to dorozmieše, jo pla tých ľudí také šlo s pomocou toho serského.
0: O tom přijašelstvie jo vena také písala v novém casniku.
2: To jo také bylo, ja ne obogošenie

0: Jedno z tych prednych ustrzywaniu, któreś smy namakali w archiwie, jo z leta 1967 a 1980.
1: Kaž vjaco muc na usnušcu, a veto usnuš njamogu. Ja du v mislach napolo, a vižim, kak jo vednjošo. Toštu rednu staru sarsku ludovu ariju, ako nam horono spiva znate mošenski žinsene ko, nio jano za joko žinskih nikaka sarska štucka. Vosebne jadne iz nich přidu svova ze sceveje vúčoby, dokulaš ma velkin vusoku a zagronitu funkciu ve rolnikarstve. Jo to Gisela Paulikova, a ona naveduje mošenské podrostvo za zvierjecu produkciu jadnota.
0: Jo to potrejové ustřivanie. Vena jo ale také přece v pětkunejšem serskem programie týme přisuchariam drobne kulturne pokazky porucova. A na zachopienku leta 1962-1960 jo Jutta Kajzerova ako vjetnica dolnoserskej rozgłosowej redakcie přašava lec, co Hannelora zachopíš pla rozgłosa živaš.
2: My sme ten sas byli v veľké núze. Nie sme skoro nikogo veci mili za dolnoserskej program. Ja som skoro s dvema z redakcijskeho asistentku a muzikovým redaktorom sama tam bola. A to je veľká gluka za nás bola, až ja som Hannelora za rozkvost rozsúžila. Ona jo miela te žurnalistické znajomnosti, jo to ke tú krajinu, ktorú sme my objezdili ho v Dolnej Vúžice darie znala, ale ona jo sa spiešne také zaživovo, ale zrovnož jo bolo za ňu také veľa nového. To, což nie ona tak znala, sú byli te technické veci. A potom jo Hannelora také veľa ľuží znala a tak jo ona mogla sa darie zaživaš. A to jo také za mňa veľká gluka bola, že Hannelora prišla. Hannelora nie ten ľuž byl, ktorýž jo sa nento ako žurnalistka tak dopredka šiščala, ona jo veci za šichym živala. A také veľa novým sobuživašerom, alebo také lichým, veľkým pomagala osobne, což tu riec nastupa.
0: Ale nic jano v tom páže, jo byla Hannelora Handrikolc za Jutu Kajzeroviu veľká gluka a pomoc.
2: Ja nesom mogla s autom ježdžiť. Ja som akli krádu pešte to navuknula a tam som ja rád a také cestu na to gledala, aby sa s Hannelorou mogla nieco gromadu ciniť, aby ona mi to ešte nevotezila. A to ja si nám také dare rážilo, ja no jeden raz sme sme krádu zamalili, tam sme jeli do Českie, do Varnsdorfa, net při granici popšalom, žož Hannelora také cesty bola a ja také, ale ten raz, ako sme tam se gromadu na drogu udali, jo, se tam líži tvarivo v blízkosti granice, tak až sme dejali dali ješ a naraz sme se namakali v mieste žita. A co nint? Plen sme tam v centrumi Hannelora, ktorýž jo zmužitná bola, sme tam okolo jezdili, jeden raz sme krotko ustali pri polskej granice, ale mega sme kšeli do Českie. A po nešte raz okolo centruma a češi raz a pen, akli sme za tom přišli, až jo to ta pšala granica nento za nás, až sú tam niži 3 kilometra, bo tak, ktorýž sme dejali ješ přes Polsku a potom se vie bejne kusk sled zase do Varnsdorfa. Ale my sme se ešte s casom na to otvorenie tej sarske ústajence prišli. A kaž sa ja myslím, až by ja tam sama v auše bola, neby ja to zavešte. Tam by všetko už mimo bolo, nežli by ja do Varnsdorfa prišla.
0: V tých zajžených skoro 52 letách jo Hannelora nento cesto duce bola, aby s mikrofónom zapopatnula to šo, což se stáva při nás ve Serbách. Za aktuálne věce jo v nás se zajmovává, ale na vysypný part zašlo to, což má cuniš s lejsenskými lůžimi. To jo bylo za ňu přeci to nejvážnejše.
3: Ten kontakt se s těmi lůžimi, ak sarsky pědají, tak vence na těch sách také, tokoliv toga jo náš kraj, náš

0: Atelbun, naš přinoskvo, mešta na tse Handrikovec Hannelore, naše ľube negajšne kolegyne, a ľube pestrop, šitik ešpie do mesta, ľuba Hannelora.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.

Kaleidoskop Nummer 2 wird Sebastian Elikoske Winkler kompozicija. To čajn je cvojšť ulicu vaš. Žedne je vestudne je minuto je dao konc svěženja na nepilit tvrje v Rúnem. Tam sú svěžili nižilu svoj letne svěžen, či než rednešem vjetrije. Frišne nepilit sklep je obšiša z tamnýho pjaca, to nedaje ka kúšte raz. Bolsky tykajnc jo se předdao kaž cart, samogetovane kulkovi salát, jo stajo na blidach, ješnica jo langovava až do viacora. Vence sú grali vejsne šalmaje, marše, polky, teke serske, štucky, žiši sú riovali, spívali, drastu sú byli, výžeš. Jo, a pšitej gešpiej obšetseda tubaristva Manfred Nickel spomínal na 202. jubilium toho dvera, 206. časete narodne žen Hanza Nepile a 206. let jose minovo, ako sú ten dver obvetvorili za zjavnosť. To je bojan svižen. Pšitej gešpiej přižo net do přepšosenje na pšiduce vjeraš k 52. oktobra. Zigačich vedpoutnja bužo na nebilictvrje Kermuša.